Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Dokonce se říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívám.

0: všetky veky. Amen.
1: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
0: Oslavujte Boha nad Bohmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2: Oslavujte Pána nad Pánmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
0: On jediný koná veľké zázraky, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2: On múdro stvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
0: On rozprestrel zem nad vodami, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2: On stvoril veľké svetla, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
0: Slnko, aby panovalo vo dne, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2: Mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
1: Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci. On pobil egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
0: On vyviedol Izraela spomedzi nich, lebo jeho milosrdenstvo je večné.
2: Mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

0: milosrdenstvo je večné.
1: V Červenom mori zatopil faraona i jeho vojsko.

za brány ráje, kde vládnou jazzmeny a Big Beat hraje. Nosí se pán krok a pod kolenky a stíny pod okem a místo